0: Áskrann nú kurátor, hesa fyrir velur Jón Dórus, tónleikjón.
1: Velkommen til kurátor, tún playliste í útvarpinum. Send tún playlista til kurátor@kvf.fo. Kurátor í dag Jón Dórus.